Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

a jedni smutný oči na cestu se do nebe ptaj. Kudy se tam jde a jak se v srdci nachází ještě?

krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A ja, svobodný jak pták, toulám se jen tak.